víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou neděli, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Francouzské úřady nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům. Evakuace se dotýká desítek tisíc obyvatel, přičemž v zemi je nadále aktivních asi 30 požárů, které spálily už téměř 100 tisíc hektarů půdy. Sousední Španělsko kvůli kritické situaci vyhlásilo národní stav nouze a hlásí již první oběť. Téměř polovina vězňů v Německu jsou cizinci. Bez německého pasu je zhruba 45% odsouzených a lidí ve vazbě, což je o 15% bodů více než v roce 2015. V některých spolkových zemích, například v Berlíně nebo Bavorsku, tato hranice dokonce přesahuje 50%. Úvodní den nového ročníku České fotbalové ligy pořádně zamíchal kartami a hned v úvodu vystavil stopku mistrovským ambicím. Největší favorité na titul totiž totálně vyhořeli. Sparta nestačila na hřišti z Brojovky a po výsledku 1-3 odjíždí z Brna s prázdnou, přičemž ve stejném poměru padla doma i Plzeň, kterou na západu Čech zvolil Liberec. Úplně jiné starosti má naopak Baník, jenž do sezóny vstoupil cenou a bojovnou výhrou 1-0 se Zlínem. Domácí radost pak propukla v Teplicích, kde Skláři přehráli Bohemku přesvědčivě 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pokud sucho dovolí, na západě Čech vyjedou 3 historické vlaky. Hned z kraje srpna se na cestu vydá motoráček známý jako Hurbínek, který bude součástí železnoruckých slavností. Kafemlejnek zájemce povozí během bezdružického parního léta a na chodské slavnosti vyrazí legendární šlechtična.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno. Ráno bude ještě místy jasno a později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jeho území. Večer ale budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dnes až 34 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
3: S vámi Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně. 4 minutky po 7. neděle, 26. červenec. Tak co, jak se máte? Napište nám, kdo stáváte s námi, kdo usínáte a taky kdo pracujete. Nejste v tom sami, od toho jsme tady my dva. Jsme v tom společně, budeme vám hrát skvělou muziku, šířit, pokud možno, dobrou náladu éterem Hit Rádia. Tak jdeme na to. Maroon 5, Cardi B a nebo Imagine Dragons. Právě teď, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Girls Like You, Maroon 5, Cardi B. Hit Radio s vámi taky Lea a Filip. Dobré ranko. Máme tady příběh, který napsal sám život. Vy je máte rádi, my tyhle příběhy milujeme. A dokonce tenhle příběh je totální důkaz, že vesmír má tak trošku smysl pro humor. Představte si tu situaci, jo. Jste v největším stresu v porodnici, klepou se vám ruce, nohy, všecko a chcete tu novinku poslat mámě. A bum! O jednu cifru vedle. Místo tchýně to pípne v kapse chlápkovi, který se jmenuje Denis a v životě o vás nikdy neslyšel. Většina z nás by asi napsala omyl, pardon, omlouváme se a šla dál. Ale Denis, víte, co udělal? Ten vzal bráchu, koupil plínky, nějaké ty dárečky, no a fakt do té nemocnice nakráčeli. Ti lidé se od té doby opravdu přátelí, navštěvují se třeba na narozeniny, různé oslavy. A ten kluk má teď v podstatě o dva strejdy víc díky jedné přepleknuté osmičce v čísle. Takže představte si tu tchýni, která tu SMSku nikdy nedostala a dozvěděla se vlastně tuhle novinku jako poslední.
1: Hezký. Já vždycky přemýšlím nad těma jako postranníma věcma, jo? Jako tak přeci, když někomu píšeš důležitýmu SMS-ku, jako máš uloženýho v telefonu, asi tam to číslo neťukáš, ne?
0: Jasně, že jo.
1: Nebo
0: ale
1: tam není kousek toho příběhu, že třeba, nevím, došla baterka, musel si půjčit jinde a klepat to, no?
0: Protože mně se třeba taky stalo, že jsem vyťukávala číslo, anebo jsem si špatně třeba i to číslo uložila, cokoliv.
1: To spíš.
0: A myslím si, že každému z nás se určitě aspoň jednou za život stalo nebo stane, že pošleš nechtěně zprávu pro někoho jiného, že jo? Mně se takhle jednou stalo, že jsem psala tenkrát svýmu partnerovi a poslala jsem to tátovi, to nechceš.
1: To je dobrý, ale to jsou pořád dva lidi, co máš jako uložený v telefonu, takže ano. Prostě dojde jenom k nějaký chybě. Takhle, já jsem nechtěl samozřejmě zkazit ten nádherný příběh, i když jsem to v podstatě udělal, ale já jsem hrozně analytický, ty vždycky říkám, jak se mohl překliknout u tchyně, prostě to není možný, prostě to si někdo vymyslel tenhle příběh.
0: Ty nad tím strašně přemýšlíš a jsi hrozně negativní v tomhle tom.
1: Ne, nejsem, já jenom nevěřím všemu, co se na internetu píše, já tam taky můžu napsat článek teď.
0: Tak napiš a pak
1: že jsem skočil z 20 metrů a nic se mi nestalo. Udělal jsem kotoul a běžel jsem domů.
0: Každopádně napište nám, jestli se vám opravdu někdy stalo, že jste nechtěně jakoukoliv SMSku poslali někomu jinému a ne té dotyčné osobě. To by nás zajímalo. 777 937 777. A teď už moje jmenovkyně Leony, don't worry.

0: Lost Frequency, Callum Scott, Where Are You Now? Hit Radio s vámi 3 minutky po 7:45. Dobré ráno. Za chviličku si dáme ranní update a do toho si dáme i takovou hezkou, rockovou, melancholickou melodii od Aerosmith. Já to vždycky říkám špatně, řekni mi, jak se to říká.
1: Já bych řekl, že to jmenuje Aerosmith.
0: Tak, Aerosmith. Vždycky to říkám špatně, to je jediný název, který mi opravdu nejde do úst. Takže ano, tuhle klasiku si dáme z Armagedonu a taky Goldeny a možná si dáme i něco tanečního, co takhle Avicii. A pak už ranní update, hezké ráno.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat na to, co je nového. Britské regionální aerolinie Logan Air budou prvními v Evropě, které nasadí flotilu elektroletadel. Nejméně 5 strojů začne obsluhovat domácí spoje od roku 2029. Skotská společnost uvedla, že většina jejich linek je do 160 km, na což se elektroletadla úžasně hodí. Soud v Argentině dal zapravdu ochráncům zvířat, kteří požadovali, aby dvě malé rybky ze sushi restaurace dostaly status cítících a vnímajících bytostí. A jako takovým jim byla přiznána i patřičná práva. Zároveň se obě malá zvířátka přestěhovala do podstatně většího akvária. Senior z Kalifornie oslavil své 90. narozeniny velmi netradičním způsobem. Vystoupal totiž na téměř 6000. nejvyšší vrchol Afriky a s největší pravděpodobností se tak stal nejstarším člověkem na světě, který to dokázal. V budoucnu se chce vrátit prý i s vnoučaty.

0: 7 hodin 42 minutek aktuální čas a dneška má narozeniny velká rocková legenda. Schválně, jestli poznáte, o koho se jedná. Kdo by neznal, anebo tohle? Jojo. Tak kdo pak to je?
1: Mick Jagger dneska.
0: Ano, 83 let, neskutečný Rolling Stones.
1: No, já jsem si tady k němu ještě našel, že on se vlastně celé jméno jmenuje Michael Philip Jagger, takže to Mick je jenom taková zkrácenina toho. No a zajímavost ještě o něm, že on v roce 2003 byl britským následníkem trůnu princem Charlesem pasován na rytíře, takže on má právo využívat oficiálně ten titul Sir, takže Sir Mick Jagger.
0: On má právo úplně na všechno.
1: No, já si myslím, že určitě.
0: On je legenda prostě. Ježíš Maria, on je krásný. Na tom pódiu, ta energie z něj, skvělý. Vypadá takhle v 83 letech. To bychom chtěli všichni. Za chviličku dalších skvělej krasavec. Lenny Kravitz, hele, mám tady samý chlapi. Regan Bowman, Calvin Harris. Tak něco i pro vás, pány, bude i Daša a Austin.
2: Skladové vozy Dacia i hned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz. Profi voda, s tou se
3: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
4: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou neděli je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Se zaváděním evropské směrnice o transparentnosti odměňování Česko zaspalo. Domácí norma měla být platná již přes měsíc, přitom stále není přijatá. S platností se počítá až od ledna příštího roku. Jedná se hlavně o problematiku rozdílného odměňování mužů a žen na stejných pozicích. S letní turistickou sezonou v plném proudu se návštěvníci Chorvatska stále častěji setkávají s výzvou k přidání spropitného při platbě kartou. Dýško v restauracích a kavárnách bylo na Jadranu kdysi spíše dobrovolným gestem v hotovosti. Podle zahraničních médií i chorvatských dat se teď kultura mění. Podle údajů chorvatské daňové správy bylo v minulém roce prostřednictvím účtenek zaznamenáno přes 49 milionů eur na spropitném. To představuje nárůst o 58% ve srovnání s prvním rokem od zavedení tohoto systému v roce 2024. A pojďme také na sport. Z prvního místa dnes do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Do první řady se vedle Norrise postaví i Charles Leclerc z Ferrari. Závod na Hungaroringu odstartuje už v 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Vyrazte dnes do areálu plzeňského Depa 2015, kde probíhá originální výstava. Pokud patříte mezi milovníky květin a rostlin, je to přesně pro vás. K vidění tady totiž jsou masožravé unikáty, různé mucholapky, láčkovky, rosnatky nebo bublinatky. Pokud si některou pořídíte, odborníci vám s jejich pěstováním poradí.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
7: Dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, a to zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Absolutní maxima na odpoledne 34 stupňů Celsia.
10: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Dobré ráno, 8 hodin 4 minutky, pokračujeme dál. První ranní hodinku máme za námi, 5 dalších před námi, tak já doufám, že to bude skvělý. Spousty skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, však už to znáte, možná někdo už snídáte, někdo někam cestujete, ale bude horko, tak ať už děláte cokoliv, mějte nás sebou.
10: Hit Rádiem.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Hit Radio s vámi 10 minutek po 8 a jdeme opět na takový ten příběh, který napsal zase sám život. Co takhle vysazování partnera u silnice? Chlap ve Francii pohádce s partnerkou zastavil na dálnici, nechal ji jednoduše vystoupit a prostě ujel. Pár se totiž vracel z dovolené a hádka vygradovala tak, že chlap prostě dupl na brzdu u krajnice a řekl jí, vypadni z toho auta. No a pak prostě ujel. Žádná benzínka, žádné parkoviště, jenom svodidla, kamiony, svištící kolem stovkou. Tohle asi známe možná všichni. Někdo z vás to i zažil. Kolikrát jste vy měli třeba ruku na klice a chtěli vyskočit jenom proto, že partner zase blbě navigoval, kecal nám ženským dořízení třeba, pouštěl blbou hudbu, anebo furt jen mlel pořád dokola to samé. Takže takhle, jo? Dokud se točí kola, mluvíme jenom o počasí nebo o krásných věcech. A mě by zajímalo, jestli máte vy nebo ve svém okolí nějaké historky, jestli se vám tohle opravdu stalo, že jste řekli zastav, vypadni, anebo vy jste utekli z toho auta. Jestli něco takového stalo, taky jsme se hádali, říkám, okamžitě mi zastav, já vystupuju. Vystoupila jsem, za půl hodinky se ale pro mě vrátil. Tak dejte vědět, 777 937 777. Těšíme se na vaše historky.

0: Krásné nedělní ráno, 26. červenec, polovina prázdnin za námi, polovina před námi, toto utíká, ale velmi, velmi rychle. Každopádně máme tady některé odpovědi na to, co jsem se ptala, jestli se vám někdy stalo, zdali jste vystoupili partnerovi z auta, tak evidentně stalo, protože těch příběhů tady přišlo několik, napsala třeba Irena, ano, stalo se, jednou jsem zastavila uprostřed křižovatky a opustila řvoucího bývalého, dnes už manžela a vrátila se domů Irenka, pak tady píše Lenka, ahoj Leonko, ano, stalo se mi to, hádali jsme se tak moc, že jsem mu řekla, ať mi okamžitě zastaví, vystoupila jsem někde uprostřed pole, muž odjel, hodinu, dvě jsem tam seděla, vrátil se pro mě i s kytkou, takže to mělo šťastný konec. Ale ne vždy to takhle dopadne. To je jeden z těch lepších příběhů. Pak tady píše Petr, ano, jednou jsme se pohádali tak, že mi kecala do řízení, že jsem zastavil, řekl jsem jí, ať si sedne za volant, já jsem vystoupil a došel domů pěšky. Zdravím všechny posluchače, pevné nervy, jste super, rád vás poslouchám. Díky moc za všechny vaše zprávy, klidně pište dál, protože já se tady nad tím bavím. Holt, to je život, no. Každý z nás to někdy zažil nebo zažije.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Without you. Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Nečekaný nález se čekal na cestující v jednom z autobusů ve Velké Británii. Po příjezdu do cílové zastávky si řidič všiml opuštěné sportovní tašky, ze které se ozývaly zvláštní zvuky. Když ji otevřel, našel uvnitř malou opičku. Na místo okamžitě dorazili veterináři i pracovníci záchranné stanice. Muž v americkém státě Florida si prošel pořádným šokem, když v záchodové míse objevil obřího leguána. Zvíře se do domu zřejmě dostalo potrubím a záchranářům trvalo přes hodinu, než vystrašeného a velmi vzteklého plaza bezpečně vytáhli ven.
2: Tak co tam máš do třetice? Opička, leguán a teď?
1: Teď se podíváme do Kanady, protože tam záchranáři museli vyprošťovat ne zvířátko, ale řidiče, který se během jízdy pokoušel zabít vosu uvnitř kabiny. Možná se vám to stalo taky. Své vozidlo, ale pozor, přitom poslal do výlohy místního pekařství. Nic se nestalo, proto to tady vždycky říkáme. Každopádně, možná jste to zažili v autě, že jo? Oháníte se vosa, no chvíli nedáváte pozor a bum, jste u koblih.
2: A přitom bychom tohle vůbec dělat neměli, protože když si nebudeme všímat, ona nám taky nic neudělá, ale chápu, že já bych reagovala úplně stejně.
1: To je přesně s tebou, no, prostě. Jo, když si nevšimáte, ona vám, přátelé, nic neudělá.
2: Jdeme hrát další skvělou muziku. Hezké ráno. Za chvilku už dopoledne. Tak díky, že posloucháte své Hit Radio.

Martin Garrix, Bon, No Sleep. Tady se lespí, tady se žije, tady se raduje, tančí, zpívá, prostě všechno, co vás napadá. Věčné téma pro partnery. Filipe, schválně, jestli se v tom najdeš, jo? Já teda stoprocentně. Jak my ženský vám máme říct, že jsme si koupili něco nového a stálo to balík? Tak jestli holky na to mají nějakou strategii, já úplně jednoduchou, jo? Mám tady takové čtyři. Přiznat jenom část ceny, což vždycky tak trošku projde, nadšeně vykřikovat, kolik jsem vlastně nákupem ušetřila, jo? A nebo

0: koupit zároveň nějakou maličkost i tomu partnerovi, že jako lásko, hele, a oni v akci měli pro tebe tohle, tak prostě to jsem musela vzít. No a ať je v tom vlastně namočený taky, že jo. No a nakonec se prostě tvářit šíleně proviněle, udělat takový ty psí očička a prostě lásko, ono to fakt stálo tak hrozně málo, ale když jsem k tomu vzala ještě tohle, tak to jsem prostě tam nemohla nechat.
1: Jako ale všechno to jsou dobrý taktiky. Za mě hodně záleží na tom, jestli si to doma budeš obhajovat, jestli máte peníze dohromady nebo zvlášť, protože ve chvíli, kde je máte zvlášť ženy, tak si můžete kupovat, co chcete, no, ale hodně domácností samozřejmě mají ty penízky dohromady, takže ženy potom, když si koupí kabelku, jako za 10 tisíc třeba, no, tak to musí teda být jako hustý.
0: No počkej,
1: já to neznám
0: třeba,
1: z domova, jo, tohle.
0: Třeba ani těch 10 nestála, stála 20, jo, ale to by řekli, že 10.
1: A co kdyby stála 30?
0: To snad ne, už ne. To už se od toho vy, abyste kupovali takový ty Vuittonky a Chanelky a podobně. Ne, já jako na tohle nejsem, takže mě to jde úplně mimo.
1: Všechno dobrý taktiky za mě, ale nejlepší, co mě teda zaujalo, je, že jako koupíte něco i tomu chlapovi, jo, abyste to trochu zastínili, říct, hele, ta kabel jako byla dražší, ale to je jedno, ale tobě jsem koupila
0: tak,
1: a trošku se na to zapomene.
0: To je taková ta nejlepší výmluva, si myslím, takže holky, používejte tohle, anebo jestli máte vy nějakou osvědčenou taktiku, tak se o to podělte a napište nám to.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, je skoro 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Registrační značku ze starého auta si v budoucnu budete moci nechat i přikoupit nového a namontovat si na něj. Navíc by se vše mělo dát vyřídit i z pohodlí domova. Počítá s tím totiž novela zákona o silničním provozu. Vláda by měla projednat v pondělí. Tento systém na majitele je třeba i v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok. A pojďme také na sport. Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu a rozhodl vydařený manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitrio Markse. Na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City tak česká výprava získala 3. zlatou medaili a celkově 7. cenný kov. Olga Samková skončila v malém finále 2. a celkově tak obsadila 6. pozici. Kateřina Beková, Jakub Krejčí i Matyáš Novák vypadli ve čtvrtfinále. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Plzeň má novou naučnou stezku. Po stopách lesních zvířat se můžete vydat v lesích u Seneckého rybníka. Na stezce jsou rozmístěné siluety 25 zvířat a QR kódy, po jejich načtení zjistíte podrobnosti o konkrétním zvířeti. Hledat je potřeba opravdu pečlivě. Ptáci jsou na stromech, divočák a srnka se ukrývají v křoví.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Dnes na startu dne převážně bude polojasno až oblačno, později naopak až zataženo a do pozdního odpoledne čekáme jen přehánky, ale večer se můžou objevit také bouřky, tak pozor na to. Co se týče počasí, dnes už tropické až 34 stupňů Celsia.
3: Hit Rádio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
7: Hezké dobré nedělní dopoledne, narozeninová ruleta opět čeká na někoho z vás, tak jak jste zvyklí v sobotu a v neděli mezi 9. a 10. hodinou. I dneska tam máme nezapomenutelný zážitek, hlavně i pro vaše domácí mazlíčky. Tak se těšte, do té doby Poetika nebo třeba Depeche Mode právě teď.
3: Hit Radio FM+.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tě ztrácí.
1: 9 hodin 8 minut aktuální čas. Pokud dneska jedete na takový ten klasický nedělní oběd k babičce, k dědečkům na návštěvy, tak bacha, cestou zpátky. Je tady totiž epidemie spací nemoci. Takzvaně BESIP a dopravní experti dnes vydali varování před skokovým nárůstem mikrospánků na dálnicích. Mýmu kamarádovi se to stalo a je to opravdu něco hodně nepříjemného, tak opravdu pozor na to. Ukazuje se, že největší problém není jen noc, ale polední pauza na jídlo. My Češi jsme mistři, sebemučení, co si budem. Máme pocit, že když nedáme cestu do Chorvatska nebo k Baltu na jeden zátah bez střídání řidičů, tak jsme selhali jako řidiči. Máte na to nějaký trik, dejte klidně vědět. Zkoušela jsem úplně, ale úplně všechno. Každopádně třeba stažené okýnko, že jo, vítr ve vlasech, hlasité techno, drum and bass a podobně, zpívání, facky do obličeje, zastávky, nic z toho nefunguje. Tak dobře jako 15 minut spánku na parkovišti. Radši si je dopřejme a budeme se cítit o 100% lépe. Dejte klidně vědět, my vám posíláme další skvělou muziku.

0: Sherry Safe Tonight, Hit Radio s vámi. Tak to tak vypadá, že se asi nejspíš bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže volejte právě teď na 800 937 937, do té doby si dáme Black Eyed Peas nebo Taylor Swift.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Allegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.
9: She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: me.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Venku je na nule, Čínský hit rádio s vámi. Půl desátá je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narození nové rulety a to právě teď. Tak my se ptáme s Filipem, halo, halo, kdo je tam? Aha, takže asi nikdo, vypadlo nám to. Tak aktuálně je telefonní linka volná, volejte na 800 937 937 a to právě teď. Já jsem zvědavá teda, koho budeme mít jako druhého volajícího, protože nám to tady bohužel vypadlo. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Ostravy.
0: Z Ostravy, a co děláš?
1: Ježíš, právě jedu k babičce.
0: Jedeš k babičce, takže jsi v autě?
1: Ano.
0: Tak opatrně za volantem a prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny.
1: Já budu mít narozeniny, to je vůbe, že?
0: A kdy?
1: 15.8.
0: 15.8. Dobře, tak v tom případě budeme hrát pro tebe, tak jdeme rovnou na pravidla, jo? Ta jsou následující. Tady už zadávám do našeho chytrého počítače datum 15.8., kdy budeš mít narozeniny. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s tímto datumem a budou to hity, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, my ti ho zahrajeme a taky ti popřejeme všechno nejlepší. Nemůžeš se jenom k jednotlivým ukázkám vracet, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme právě teď. Guns N' Roses, Don't Cry. Chceme nebo ne?
1: Chceme, to je moje oblíbená.
0: Fakt? No tak skvělý, to máme velkou radost, že jsme se trefili takhle na první dobrou. Tak my ti teda asi popřejeme všechno nejlepší. Filipe, pojď, já to nechám na tobě, protože na telefonu máme dámu.
2: Tak Peťo, všechno nejlepší za celý Hit Radio ti přejeme. Hlavně, ať tvým životem prohází jen samá dobrá nálada, skvělí lidé okolo tebe, protože i to je důležité, a hlavně mít milující rodinu, a chválíme, že jedeš za babičkou, protože to je taky skvěle strávený čas. Takže všechno nejlepší za celý Hit Radio od nás. Uži si potom svůj narozeninový den, byť je až 15. srpna, ale to nevadí.
0: Ano, je to za chvilku. A já se ještě přidám, že ti přeju hodně nás, protože my jsme tady včera měli posluchačku, která svému partnerovi přála hodně mě, mu řekla. Tak já ti přeju hodně nás jako Hit Rádia a ty skvělý muziky. Každopádně, Péťo, samozřejmě není to všechno, co tady pro tebe máme. Guns N' Roses pošleme za chvilku za tebou, ale máme tady i nezapomenutelný zážitek od firmy na zážitky. A zeptám se, máš nějakého domácího mazlíčka?
1: Mám, tady je vedle mě zrovna.
0: A koho? Pejska, kočičku?
1: Pejska.
0: Tak v tom případě od firmy na zážitky dostáváš fotografování domácích mazlíčků.
1: Je, to je krásné.
0: Nejkrásnější okamžiky života jsou často neopakovatelné, takže se můžete spolu zvětšnit a je to něco, co ti zůstane na pořád. Tak nám taky vydrž na telefonu, ať víme, kam to poslat. A teď už.
1: Ano.
0: Don't cry. Guns N' Roses pro tebe. Měj se krásně, šťastnou cestu.
1: Děkuji moc krát.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

Everybody Linkin Park. Troška rokovější verze. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělých hitů jako David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Ed Sheeran a nebo taky tahle kráska. Shine bright like a diamond. Tak přesně tohle si dáme za moment. Rihannu a její Diamonds.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
4: I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Německá železnice vyhlásila válku opilosti na nádražích. Od poloviny října bude na všech zhruba 5400 stanicích v zemi platit plošný zákaz konzumace alkoholu. Dopravce tímto krokem reaguje na rostoucí počet incidentů a sílící agresivitu vůči cestujícím i personálu. Zákaz se ovšem netýká nádražních restaurací, barů a ani samotných vlaků, kde se alkohol nadále podává. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou a na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pokud sucho dovolí, na západě Čech vyjedou tři historické vlaky. Hned z kraje srpna se na cestu vydá motoráček známý jako Hurvínek, který bude součástí železnoruckých slavností. Kafemlejnek zájemce povozí během bezdružického parního léta a na chodské slavnosti vyrazí legendární šlechtična.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes počátku dne jasno až polojasno, odpoledne se začne zatahovat, můžou přijít také přehánky, večer, možná i bouřky, no a nejvyšší odpolední maxima 34 stupňů Celsia.
10: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: 3:10, pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, Rose, Bruno Mars a Paté, a nebo taky teď už Coldplay, kteří nás vezmou do ráje, tak si ten dnešní den užívejte naplno.
10: Hit Radio FM+.

Hit Radio stále s vámi, hezký dobrý den. Představte si, že po 38 letech zjistíte, že vaše máma vlastně není vaše máma. V nemocnici v USA stačila jedna jediná chyba sestry a dva kluci si prohodili osudy. Představte si, že až na 38 let. Celé to prasklo úplnou náhodou, když jeden z těch chlapů dostal k Vánocům takovou tu populární krabičku na testy DNA. Tak čekal, že se dozví, jestli má předky v Irsku nebo někde, Bůh ví kde, ale místo toho zjistil, že je nemá ani doma. Takhle zjistil, že 38 let žil život někoho jiného. Našel pak to druhé dítě, jak se říká. Zjistili, že vyrůstali jen kousek od sebe a chodili do stejných škol, ale každý pod jiným jménem a v jiné rodině, než kam patřil. Tak prostě dokážete si to někdo vůbec představit, že 38 let vám říkají, že jste černá ovce rodiny a vlastně vy byste nebyl ani v takovém tom blbým stádu, no? Kolik takových záměn se asi děje? Kolikrát se tohle stalo? Znáte někdo nějaký takový případ? Napište nám o něm. Jak to máte vy? Jste fakt podobný tátovi a mámě? Já teda rozhodně jsem, můj syn je taky celá kopie mě, takže tady je to naprosto v pořádku. A jak je to u vás doma? No dejte vědět, no. Teď už další muzika.

0: Krásné nedělní dopoledne, 2:45. Nám tady píše posluchačka Monča. Ahoj Leonko, ahoj Filipe, já bych vás chtěla vidět, jak vypadáte. Hlasy už znám, ale vůbec nevím, jak vypadáte. Díky moc, kde vás najdu? Hele, takhle, já si říkám, v dnešní době sociálních sítí je to strašně jednoduchý. Nebo zeptat se strejdy Googla.
1: No, ale já nevím, jestli to právě jako chceme, že jo, vůbec, protože já si myslím, že konkrétně my dva máme lepší hlasy, než jak vypadáme teda.
0: Že jo, no, hlavně ale po ránu.
1: Může se posluchačka podívat, já jsem zapomněl jméno, jak se jmenuje posluchačka?
0: Monika.
1: Monika, tak Mončo, můžeš se na nás podívat, prosím tě, normálně na Instagramu, jo? A my jsme se ještě takhle tady s Lenkou rozhodli, že uděláme pro vás vlastně takovej výměnný obchod, jo? Když nás začnete sledovat na Instagramu, tak my vám ten follow vrátíme.
0: Fakt?
1: Jo, uděláme. No tak jo. Jo, takže no tak nás jo. Tam najdete jako Lea potržítko Giongiosi, anebo Filip Lejcek u mě. Já tam mám teda Filip Kůzi, ale to nomé Filip Lejcek taky vyhledáte. Tak se podívejte, prosím vás, a kdybyste se lekli, tak ten follow dávat nemusíte, jo? Ten obličej sledovat nemusíte každodenně potom.
0: Hele, tak jo, ale já mám ještě jednu podmínku. Nezapomeňte sledovat naše Hitrádio, protože samozřejmě naše Hitrádia nás je víc.
1: To je samozřejmě.
0: Ale teď vysíláme do celé České republiky, tak budeme rádi, když nám tam dáte ten follow, protože opravdu i na těch sociálních sítích se děje docela dost i zábavného. Já tam mám třeba vtipný videa s Mirajem nebo Tomášem Klusem teď z Hradu. Takže se můžete podívat. Takže ještě jednou Filip Lejcek, Lea potržítko Giongiosi a hlavně naše Hitrádio.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na v-mart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Johnny Cash. Hodně silné hudební espresso macchiato. Posloucháte Hit Radio a díky, protože, přátelé, vy, co nás posloucháte, jste naprosto neuvěřitelní, protože my jsme tady s Filipem před chviličkou, nebo Filip dostal takový nápad a vyhlásil to, že pojďme se vzájemně sledovat na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, kde je Filip jako Filip Lejček, já tam jsem jako Lea Giongiosi a naše Hit Radio. A to je masakr, co se teď stalo na těch sociálních sítích. A řekl si, že vlastně, kdo nám dá takhle ten follow, ano, tak my vám ho vrátíme. Což se vlastně děje a my jsme úplně v šoku, kolik lidí zareagovalo. Takže tak, děkujeme.
1: Já jako v 11 jsem měl dělat původně zprávy, ale už jdu domů teď, protože já už se budu věnovat jenom spolupracím. Takže vám děkujeme. Oficiálně oznamujte konec tady na Hit Radio a už jsem oficiální influencer. Když mi tam přibude vlastně ještě 20 lidí, jak mi to stačí. Ne. Děkujeme moc samozřejmě. Samozřejmě se taky můžeme i dívat na to, jací lidé poslouchají Hit Radio, a to je zajímavé, ty různé skupiny. Teď jsem tam viděl nějakého klučinu, který třeba chytá ryby, tak jsem si pustil nějaký videa. Byla tam třeba i holčina, který byl určitě třeba tak 17, pak paní kolem 50 let,
0: hele,
1: takže je to rozmanitý.
0: Já tady třeba copánky od Maky, tak slečna dělá prostě krásný copánky, anebo náramky, tady nějaká paní vlastnoruční výroba domácí. Hele, je to skvělý, nebo Lenka Šiacu má ráda pejsky, prostě je to
1: ne,
0: super.
1: Ne, fakt jako zjistíš vlastně i třeba z té profilovky, teď tady nějaký DJ mě začal sledovat, jo, takže...
0: Počkej, DJ já potřebu, proč DJ nesleduje mě? Já chci taky DJ.
1: DJ David Kučera začne sledovat, prosím, teda tady. Hele, my děláme i nové reklamy, ale DJ, moderátor, textař, svatby, oslavy, firemní večírky.
0: To je super.
1: Takže bomba prostě. My si tady vypomůžeme navzájem, takže jsme rádi, jak rozmanité publikum Hit Radio vlastně má.
0: A je právě super, jak si říkal, že se můžeme podívat, jak i naši posluchači vypadají, jak i ta věková kategorie je různobarevná. Prostě od dětí, mládeže, generace Gen Z, mileniálové, devadesátky, i starší ročníky, je to prostě skvělý. Takže pojďme klidně pokračovat dál. Lea Giongiosi, Filip Lejček a hlavně naše Hit Radio a my vám tam to follow hodíme zpátky. A jako odměnu a takovej dáreček vám posílám song pro vás všechny přátelé, kamarády, naše posluchače, protože my jsme taková jedna velká hudební rodina.

0: Ellie Goulding, Still Falling For You. Hezké dopoledne, budeme hrát hity na přání k vaření jenom podle vás, protože vy jste prostě neskuteční. Nám se normálně zbláznily ty sociální sítě, za což děkujeme. Opravdu se snažíme každému takový ten like nebo follow vracet, protože nikdy nevíme, kdy se můžeme inspirovat něčím vzájemně. Takže je to super, díky moc. No a vy si pište, co byste rádi slyšeli z éteru. Strašně rádi vám zahrajeme. Na 777-937-777. A taky co dneska dobrého budete vařit, baštit. A my vám k tomu posíláme J-Lo, nebo taky Stumbling In a Mirai.
1: Víš na ruby, tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpovědět.

0: dopoledne mezi 3 a 6.
1: Divokej západ, Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupu a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.
4: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
2: Hit Radio.

0: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou neděle za chvíličku, 11. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, tedy o 22% více než ve stejném období loni. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová postoupily do finále turnaje Pro Tour Challenge v čínském Shanglu. Nad Američankami Molly Philipsovou a Molly Shovovou, které ve čtvrtfinále vyřadily sestry Kateřinu a Anu Pavelkovi, porazily 21-13 a 21-14. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Vyrazte dnes do areálu plzeňského Depa 2015, kde probíhá originální výstava. Pokud patříte mezi milovníky květin a rostlin, je to přesně pro vás. K vidění tady totiž jsou masožravé unikáty, různé mucholapky, láčkovky, rosnatky nebo bublinatky. Pokud si některou pořídíte, odborníci vám s jejich pěstováním poradí.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, to v těchto chvílích odpoledne se začne zatahovat a na některých územích Čech bude také pršet, spíše v rámci přeháněk, večer můžou přijít bouřky. Odpolední maxima na 34 stupních Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
8: Hity na přání k vaření startují právě teď 3 minutky po 11. Tak co pak budeme hrát? Bude Pink, taky Bob Sinclair, typický letní pecka, o kterou jste si napsali. A 777-937-777, to je to číslo, na které můžete posílat hlasovky, psát na WhatsApp nebo klasickou SMSku. A my jdeme hrát.
7: Hit Radio FM+.

Letos Eteru Hit Rádia, neděle, 11 hodin, 9 minutek k tomu. Hezké dopoledne. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Máme tady přáníčko od Lukáše. Ahoj Leonko, dneska vařím, co dům dá. Prosím, zahraj pro moji úžasnou milovanou sestřenici, která právě teď jede na oslavu své maminky, která má narozeniny, sedí za volantem, určitě poslouchá Hit Radio a večer se těší na Pitbulla, že to tam pořádně rozjedeme. Ona je single, takže možná si už konečně najde i chlapa. Je skvělá, úžasná, krásná ženská a vím, že jí tohle udělá radost. Zahraj Shakiru, Burna Boy, takže to zahraju, přáníčko splníme a taky budou One Republic pro Péťu s Wendy, kteří si o to napsali, tak volume doprava a jdeme na to. Silvinko, Péťa.

0: pokračujeme dál, chodí nám spousty SMSek. Ahoj Lonko, prosím, zahraj Ritu Oru, Lajema Pejna, dneska grillujeme na zahradě, bylo by to pro Jiřku, Tomáše a taky Rudu. Děkujeme moc, dobře, zahraju. Doplně taky Bibi Rexa a Faithless, no a co bude dál, napište si 777-937-777.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraš, stop.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elite.cz.
10: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
11: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským brchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
12: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádia. Takže dáme přednost teď k vám, nebo vám volajícím na 800 937 937, a volat můžete právě teď. Pokud chcete někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit, popřát mu krásný den, anebo se taky podělit, co dneška vaříte, tak linka je aktuálně volná. Takže 800 937 937 a já vám zahraju, cokoliv si přejete. Mezi tím můžete psát samozřejmě i SMSky, ale teď dáváme přednost vám volajícím. Takže hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Já tě zdravím, Leo, tady Ríša.
0: Ríša?
1: Ano.
0: Ahoj Ríša, odkud voláš?
1: Lukavec u Hořic, pod Krkonoší.
0: Pod Krkonoší, tam je krásně.
1: Pod Hořic, ano, samozřejmě.
0: A co se tam dneška vaří u vás doma?
1: Co? Šťouchaný brambory, vepřový a fazolky.
0: No krásný. A co zahraju? Co udělá radost?
1: Uděláme třeba zahrát kabáty, báru.
0: Dobře, já si to tady najdu. A pro koho to bude?
1: Tak pro manželku, která je u Plotny.
0: Aha, jak se jmenuje manželka?
1: Zuzka.
0: Zuzka nebo Lucka? Zuzka?
1: Zuzka.
0: Zuzka, takže pro Zuzanku. A ještě pro koho?
1: Pro Zuzanku, bude to potom pro Ondru a Natku.
0: Ano.
1: Marču, Toma a Adámka, který jsou na dovolený.
0: Užívají si léta. Jasně.
1: Jako Kristýna.
0: Ano.
1: No všechny, co mě znají, a pro všechny záchranné složky, hasiči, policie a...
0: Skvělý. Tak děkujeme moc a Bára letí za vámi do Podkrkonoší. Ahoj a dobrou chuť k obědu. Ahoj.

0: Hezké dobré dopoledne, jdeme na vaše SMSky. Ahoj Leonko, moc rádi tě s maminkou posloucháme a moc si to užíváme. K obědu budeme mít čočku, kterou maminka připravuje. Tak bych pro ní poprosil něco od Michaela Jacksona. Děkuju moc. Je pravda, že Michael Jackson se nám tady opakoval několikrát, takže slibuju, že něco takového zahrajem. Taky bude Lady Gaga, Bohnouti svaz českých bohémů. O to jste si napsali a nebudou chybět ani Liquido a Narkotik. Tohle všechno do pravého poledne. Takže slibuju, že něco takového zahrajem. Taky bude Lady Gaga, Bohnouti svaz českých bohémů. O to jste si napsali a nebudou chybět ani Liquido a Narkotik. Tohle všechno do pravého poledne.
1: Osmnáct.

0: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
3: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
2: Isol.vest.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Dva měsíce poté, co vláda zásadně omezila dotace na renovace rodinných domů, jsou znát první dopady tohoto kroku na hodnotu nemovitostí. Ačkoliv ceny v průměru stále rostou, majitelé starších domů určených k rekonstrukci musí při prodeji přistupovat ke 100 000 slevám. Kupci se tak snaží získat peníze, které jim dříve vyplácel stát. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Z prvního místa dnes do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. Do první řady se vedle Norrise postaví Charles Leclerc z Ferrari. Závod na Hungaroringu odstartuje v 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Plzeň má novou naučnou stezku. Po stopách lesních zvířat se můžete vydat v lesích u Seneckého rybníka. Na stezce jsou rozmístěné siluety 25 zvířat a QR kódy, po jejich načtení zjistíte podrobnosti o konkrétním zvířeti. Hledat je potřeba opravdu pečlivě. Ptáci jsou na stromech, divočák a srnka se ukrývají v křoví.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Na většině území je sice zatím jasno nebo polojasno, ale odpoledne se začne zatahovat, místy by se mohly objevit také přehánky a večer případně i bouřky. Odpolední maxima však už tropické, a to na 34 stupních Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Tak hezké dobré nedělní odpoledne, 26. červenec, doufám, že máte výborné ty vaše nedělní obědy. Nechte si chutnat, pokud právě obědváte, my vám k tomu budeme hrát. Do 13. s vámi Lea Děnděši, tak co takhle Nickelback pro vás právě teď?
10: Hitrádio FM+.

0: Krásné nedělní odpoledne, zítra už start nového týdne, pondělí. Tak bacha, kafe v kanclu už prý nestačí. Gen Z se musí nakopávat holt jinak, aspoň to teda tvrdí opět jakýsi.
1: Vědci.
0: Jo, podle kterého každý pátý mladý kouří marihuanu přímo na pracovišti, v kanceláři jako reakci na stres z pracovního tlaku. Předchozí generace se totiž klepala po sedmém espressu a měla tak trošku náběh na infarkt, co si budem. Oni jsou vysmátí a v klidu. Akorát teda takový ten moment, když vám šéf zadává úkol a vy přemýšlíte, jestli na nás mluví česky, anebo už je asi moc hulenej. Nevím, jak to prožíváte, vy dejte klidně vědět a já vám posílám další skvělé hity.

0: Krásné nedělní odpoledne, přejeme vám taky dobrou chuť, pár minutek popolední, tak si nechte chutnat. Zítra start nového týdne, to znamená, že u nás ve snídani šampionů v rychlé pětce probíhá o prázdninách stále soutěž. Stále vám rádi děláme radost, rozdáváme dárečky a o co hrajeme tentokrát už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Vy ho máte rádi, tak my vám uděláme radost, tak rozhodně zítra vstávejte s námi.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio, krásné odpoledne a pokud někdo z vás nebyl ještě na dovče, tak na ní ani nejezděte, protože je to zbytečný. Podle čerstvé zprávy si na ní totiž opravdu odpočine jeden člověk ze tří. Taky se ukazuje, že žijeme vlastně v takové tak trošku divoké době, že dva týdny jsou na relax opravdu málo. A prý, jestli se chceme dát dohromady, máme vypadnout alespoň na 3 týdny. Já bych řekla, že to je krásná teorie. Každopádně představte si, že před kolegy v práci naznačíte, že odjíždíte na 3 neděle. To by vás na ty 3 týdny odvezli rovnou na jibku, ne? Hit Radio FM+.

0: Hit Radio pojede s vámi dál, ale já se bohužel musím pro dnešní den rozloučit, protože náš společný čas je u konce, ale po 13. hodině s vámi bude naše skvělá kolegyně Káťa Pechová, tak si užívejte neděle a nezapomeňte zítra vstávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem. Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6. Divokej západ Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
3: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupu a zábavy.
3: Olympia Plzeň CZ.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zítra asi odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Vláda se domnívá, že lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelů. Volby. Cena zlata klesá. Od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla na zhruba 4050 dolarů. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013. Navzdory současnému poklesu je ale zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V pražských Letňanech dnes na turné I Am Back vystoupí americký rapper Pitbull. Umělec kubánského původu patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70 tisíc lidí. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanglu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily ukrajinský pár Davidovová a Chmilovová 2-1 na sety. Jakub Sépka s Jiřím Sedlákem nakonec obsadili 4. místo.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Nedělní odpoledne bude převážně oblačné, v jižní polovině území se mohou objevit taky přeháňky, večer je potom ta šance na srážky vyšší, ojediněle se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty opět hezky letní 27 až 32 stupňů. Hezké odpoledne, s vámi už Kateřina Pechová, doufám, že máte skvělou neděli. Nohy nahoře, něco dobrýho v ruce, no a k tomu další hity. Za chvilku s námi One Republic a právě teď Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tak si to užijte.

One Republic v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne. Možná už jste si všimli, jo, že v obchodech začaly velké sezónní slevy. To je jasný, půlka léta už se jakoby přeléváme, takže teď už se začnou vystavovat věci do školy, jo, no a pak už postupně mikulášové, čokoládový a tak dále. Má to určitý možná i jako význam, protože si vemte, že se blížejí ty Vánoce, jo, a zároveň jsou tam sezónní slevy. Takže možná nechtějí vaši příbuzní zrovna zlevněný ratanový křeslo, ale když jim ho koupíte, co udělají? Vůbec nic. Zkuste to využít, ona taková nová sekačka se bude příští rok hodit, jo? Že už ji nepoužijou letos v zimě asi blbě, že jo? To nevadí, to nevadí. Musíte přemýšlet chytře, jo? Tak až půjdete do obchodu, nelekejte se. Prostě ty obchody jsou vždycky o dost napřed. Do uší teď reje.

0: B.O.B. a Hayley Williams, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, čtvrt na dvě, doufám, že jste spokojený po obědě, pohodička, žádný stres, jo, těch posledních pár hodin víkendu si užít. S těmi nejlepšími hity, ideálně. No a o soundtrack se vám samozřejmě postaráme. My 10,000 Maniacs, taky Pitbull nebo Eva Farná už za chvíli.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Eva Farná a Miraj, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Na pozor, pozor, jo, opět další znamení, že ufoni by přece jenom mohly existovat. Já tomu třeba věřím, jo. Takhle, proč o tom mluvím, jo? Na Marsu teď objevili vědci velké solné jezero, což může znamenat šanci pro mimozemský život. Takhle, solné jezero, jo, tak to by se nabízelo, že to vyplakali nějaký krásný mimozemský ženy a jsou smutný z toho, že tu nemůžou být s náma. Jo, pánové určitě po vás prahnou. Šest rukou, šest nohou, takže perfektní partnerka. No nic, každopádně ano, je to další znamení, že by to mohlo jít, jo. Uvidíme, s čím přijdou vědci dál, budeme jim samozřejmě držet pěsti a my zůstaneme při zemi, jo.

0: Jax Jones a Farboy DML, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, 13 hodin 40 minut, venku takové specifické počasí, čeká nás ale pozor, opět tropický týden, takže je na čase se na to začít psychicky připravovat. S námi douší další hity už za chvilku, Offspring, taky Disturbed nebo Miley Cyrus.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Češi si oblíbili farmářské trhy. Pro menší zemědělce představují důležitý, byť většinou doplňkový odbytový kanál, kde mohou za produkty získat vyšší cenu než při dodávkách do velkoobchodu. Zákazníci na trzích oceňují především lokální původ potravin, jejich čerstvost a přímý kontakt s producentem. Vyplývá to z ankety mezi obchodníky, potravináři a zemědělci. A teď je něco k Bitcoinu. Jeho cena by se ve druhé polovině roku mohla výrazně zvýšit až k 90 tisícům anebo 100 tisícům dolarům. V současnosti je to zhruba 65 tisíc dolarů. Uvedli to analytici a experti. Ve věku 680 let zemřel výtvarník a bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák. Patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, ale i hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se vrátil vítězně do ringu 7 měsíců po tragické autonehodě v Nigérii, při níž přišli o život 2 členové z jeho týmu. 36-letý Brit knokautoval v Riádu ve druhém kole Albánce Prengu, i když se předtím po jeho úderech ocitl 2x na zemi.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: Dneska nás čeká převážně oblačno, na jihu se mohou vyskytnout taky přehánky, večer je šance na přehánky vyšší. No a ojediněle se dnes objeví i bouřka. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. Doufám, že si užíváte krásnou, i když zamračenou neděli. Ty nejlepší hity k tomu samozřejmě máme. Tohle je Adele, Rolling in the Deep.

Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pomalu, ale jistě se nám vracejí vedra, jo, to je jasný. A nejhorší to je ve chvíli, kdy se snažíte usnout a nejde to. Prostě sebou mrskáte ze strany na stranu a už se jenom modlíte, abyste usli. Tak mám tady nějaký tipy, který by měli zabrat, až to budete chtít večer zabalit, jo, jako jít do postele. Nakrájejte si na plátky okurku, salátovku a přiložte si ji na oči. Údajně to sníží tělesnou teplotu a uklidní oči. Ještě budete krásnější. K tomu byste si měli vzít nějaký kvalitní pyžamo, protože spát nahý v horku nepomáhá. To je jasný, že jo? Kůže na kůži, jo, teď, no, to je strašný. Na závěr, měli byste myslet na něco studeného, jo? Takže usínáte a teď si představujete třeba, jak se válíte ve sněhu, jo? Jak prostě na vás dopadají třeba voda, víte, jako u vodopádu, jo? To by mohlo být úplně fantastický. Pozor teda na množství té vody, na kolik myslíte, aby vás to nezvedlo, a na studené pivo určitě nemyslete, pač to by vás z té postele asi spíš zvedlo. Tak držím pěsti a přeju nám spoustu klidných a chladných nocí a teď už Offenbach a Be Mine.

0: Jste z Hit Radiem, za námi Nea a Sam Say. Přeju krásnou neděli, 14:15, pohodička, pondělí ještě daleko, jo, nenechte se tím vystresovat, prosím vás, ještě stále zbývá pár hodin na to využít toho víkendu, jo, a třeba si i doopravdy odpočinout, takže jestli jste teď chtěli jít skládat prádlo, nedělejte to. Ale chtěli jste jít něco dělat, že jo? Ne, ona to počká do pondělka, nebojte. Pretenders, taky Coldplay nebo Robin Schulz, už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
10: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Prosím vás, pokud vyrážíte na dovolenou autem po evropských dálnicích, tak se obrňte, jo, připravte si pevné nervy, pro jistotu možná i prší nebo třeba pletení do auta, jo, bude se to hodit, protože na řidiče čeká příští víkend pekelný provoz. Bude to šílený, protože právě tímhle víkendem bude na evropských silnicích a dálnicích vrcholit prázdninové cestování, jo, protože pro poslední země začínají prázdniny, spousta lidí se vrací, jo, tak jenom prosím vás, ještě než usednete do auta, nádech, výdech, klid, hlavně se nenechat vytočit. Držím pěsti, dávejte na sebe pozor a já posílám další hity. Tohle je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a

0: Just Be Good To Me, Karma, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A krásnou neděli, jo, já vím, odpočet je jasný, jo. Všichni víme, ale třeba patříte mezi tu šťastnou část, který teďkon začíná dovolená. Jestli jo, tak si to užívejte, ale jakože fakt hodně. Nebuďte úplně škodolibí na ty, co musí do práce, jo, ale užívejte si to, jako fakt intenzivně. Uvědomujte si to, že vy nemusíte. Nemusíte, ale doufám, že si užijete další songy Chinasky nebo Shawn Mendes už za chvíli.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědět.
1: Jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno

0: přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
2: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
3: Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Marley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V nemocnici ve Štýrském Hradci včera zemřel Čech, který havaroval na dálnici A9. 50-letý muž v Rakousku narazil s vozem do svodidel. Zranění utrpěla i jeho žena a dcera. Obě nadále zůstávají v péči lékařů. Po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici dnes dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi. Informovali o tom zahraniční tiskové agentury. Astronauti hladce přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 jihovýchodně od kazachstánského města Žeskazgan. Včerejší útok při manifestaci za práva komunity LGBT v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to dnes řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Útok si podle něj vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelý útočník, 21-letý Abdul B., je stále na útěku. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na 500 musel spokojit s bronzovou medailí. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Šegedu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati rovněž bronz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se vyskytnout taky přehánky, dokonce i bouřka, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů. No a zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, postupně k večeru budou ale srážky oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28 stupňů. Hezké nedělní odpoledne, 2:15, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, ty nejlepší hity pro vaše uši. Za chvilinku Bruno Mars a romantika Marry You, teď je tady ale Pink a Runaway.

0: Je to prostě romantik. Bruno Mars a Mary You v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne, 9 minut po 15. Všechno takový normální, už jsme si řekli, čas teď na něco zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Pokud byste vykopali tunel skrz celou zemi a skočili do něj, padali byste na druhou stranu přesně 42 minut. Dobré, že?
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Krásnou neděli hlavně, 4:15. Jo, všimáte si, jak to postupně, jak se to blíží? To je strašný, co? Čas je neúprosný. Ale nevadí, nevadí, vy to zvládnete, jo? V pohodě, dneska se skvěle vyspíte, bude to úžasný spánek, takový ten, který vás konečně po celém tom náročném víkendu dobije a zítra se vzbudíte a bude vám skvěle. Jako takhle, možná kecam, ale doufám, že ne. Jednu jistotu mám, že tu pro vás mám ty nejlepší hity. Za chvíli Avril Lavigne, taky Alex Warren nebo Elton John.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planehu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Elton John a Dua Lipa, Féteru Hit Radio. Mimochodem, psí hotely teď extrémně frčí. Já se nedivím, protože vy jedete na dovolenou, tak dáte pejska tam, jo. Oni vám je krmí, starají se o ně, občas vám pošlou na dovolenou i fotku, že pejsek je naprosto nadšenej. Za mě úplně skvělý nápad. Bohužel je to tak skvělý nápad, že jsou všechny na dlouhou dobu dopředu zablokovaný, protože prostě to lidi milujou, že jo? Protože ví, že se o jejich mazlíčka, miláčka někdo kvalitně postará. Tak jenom můžete připomenout vašemu mazlíčkovi, jestli i u vás doma je váš pes taková trošku rozmazlená královna celého domu, že taky by mohl jít někam mezi spolubydlící, jo? Že to všude není takhle easy, jak to má doma, jo? No každopádně, pokud to plánujete využít, tak ideálně teď si to objednat na příští rok, jo?

0: Ella Henderson na Rudimental tady na Hit Radio. Za chvilku nás čeká zpěvák, který se teď poprvé představil v Česku, jo. Na Colors of Ostrava, bylo to geniální, já jsem tam teda nebyla osobně, ale pokud někdo jste stejně jako já z toho smutnej, že jste to nezažil naživo, tak skvělá zpráva, protože jak přijel poprvý, už to bude furt. Hele, minimálně v březnu 20. přijede opravdu sem k nám, vystoupí v Praze rovnou v O2 aréně, nedivím se, protože tohle, málo kdo by to nechtěl zažít, takže my si ho za chvíli dáme. To je tak, když se spojí dokonalej hlas a charisma. Tedy svým už za chvilku k tomu Simple Plan nebo Leony.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představ. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře.

0: Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Izolvest.
2: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
1: Izolvest.
0: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
1: Izolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
1: Izolvest.
0: Tak zavolejte ještě dnes.
2: Izol.vest.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologické přístroje dnes brzy ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů. S nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Populární obchod tedy s rozmanitým sortimentem stáhl v Česku z nabídky pánev. Při testu se totiž zjistilo, že z jejího povrchu se mohou do potravin uvolňovat nespecifikované částice. Konkrétně se jednalo o výrobek Netvok s průměrem 28 cm za 200 korun. Zpěvačka Katy Perry zuří. Její hit Firework, totiž administrativa amerického prezidenta Trumpa, použila jako hudbu k videu na sociální síti TikTok. Klip zachycuje americké vojenské údery na cíle v Iránu. Katy se proti použití videa v souvislosti s bombardováním důrazně ohradila. Tuto skladbu podle svých slov napsala jako hymnu naděje. Fotbalisté Slávie zahájili cestu za mistrovskou obhajobou. Aktuálně hrají se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se objevit přehánky a taky výjimečně bouřka. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28. Krásné nedělní odpoledne, 2 minuty po 16. Doufám, že si užíváte krásný volný den. A pokud pracujete, tak se držte. Teď už Carly Rae Jepsen.

Krištof a Dominika Láďa Féteru Hit Rádia. A pánové, teď vám udělám radost. Ano, tohle je zpráva naprosto zásadní. Ideálně by to mělo být šířeno jako evangelium do celého světa. Pojďme to vytesat, jo? Prosím vás, muži s pár kily navíc jsou v posteli výkonnější než ti s vypracovaným tělem. Ha! Jasně, protože s tím vypracovaným se nemusí snažit, že jo, to je jasný. Prosím vás, opravdu, to tvrdí dokonce vědci, turečtí vědci, sláva jim, muži s větším objemem prý v jejich testu excelovali s průměrnými 7 minutami, vy víte čeho, jo, a zatímco jejich hubení kolegové byli po 2 minutách KO, hotovo. Takže, dámy, doneste mu něco dobrýho k jídlu, pánové. Vy si to užijte, takhle při neděli, nabírání, jo. Už to prostě víme, je to potvrzený, něco si tam nechte na tom bříšku, jo, nám se to líbí. Další hity právě teď, je to Avicii.

Lady Gaga v éteru Hit Rádia. No, my gratulujeme do Olomoucké zoo, protože prosím vás, v květnu se tam narodilo jedno zubří mládě, jo, a teďkon ještě druhý. Ano, velmi nečekaně a velmi pozdě, takhle v půlce července, což je prej nezvyklý, no ale je venku, jo, takže kdybyste chtěli vyrazit na mladý, malý zubřata, tak můžete do Olomouce, jo. Další hity za chvilku, Imagine Dragons, Enrique Iglesias nebo Billy Gillies.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, prosím vás, já vás vezmu na malej výlet, jo, protože v Kolumbii mají policisté tak strašně super protidrogovýho psa, že na něj teď reálně mafiáni vypsali 1,5 milionovou odměnu. Ta fenka jim prostě pije krev tak intenzivně a konstantně vyčmuchává jejich drogy, že jim prostě ruply nervy a rozhodli se jí zbavit. No takhle, částečně dosáhli svého, protože policie psíka stáhla a poslala do jiné části země, což za mě super rozhodnutí, jo, prostě. Ale vemte si to, jak vždycky přijdou ty poddaní k tomu mafiánskému bosovi a říkají, zase nám to vyčmuchala, zase jsme přišli o další zásilku. Neskutečný tenhle pes. Takže pejskovi tleskáme, no doufám, že policajti spíš dostanou toho bose, než že bos dostane pejska.

0: Divoký byl dohrává v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Krásné odpoledne, za chvíli 4:45. Tak co, dobrý zatím, co ten víkend? Zvládli jste, přežili, jo? Je na čase ještě teď během těch pár hodin z té neděle nabrat trochu sil. No a můžem si k tomu přizvat třeba nějaký legendy. Co myslíte? Tohle je instantní dobíječ energie. Queen už za malou chvilku, k tomu Taylor Swift nebo Måneskin.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po deštivém zítřku do Česka opět dorazí tropy. Oteplovat se začne od úterý a hodnoty by měly kulminovat v pátek. To by mohl teploměr ukázat v maximech místy i 37 stupňů Celsia. Velmi teplý a bez deště by měl být i nadcházející víkend. Cena zlata klesá. Od lednového maxima přes $5,400 za unci klesla na zhruba $4,050. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí roku 2013. Navzdory současnému poklesu je ale zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V pražských Letňanech dnes na turné I Am Back vystoupí americký rapper Pitbull. Umělec kubánského původu patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70 tisíc lidí. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul ve čtyřhře na turnaji WTA ani letos nezískali. Ve finále na štvanici podlehly nasazeným čtyřkám Dartové a Lumsdenové 4-6, 4-6. Utkání prohrály za hodinu a 28 minut.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
6: Dneska v noci nás čeká velká oblačnost, místy polojasno, mohou se vyskytnout přehánky a výjimečně taky bouřka, nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, a zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka, k večeru potom ubývání srážek i oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28. Krásné odpoledne, 17 hodin, 2 minuty k tomu, s vámi stále Kateřina Pechová, no a do uší stále ty nejlepší hity.

Strong Enough, legendární Cher v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. Mimochodem velice zajímavá studie, která varuje před nečekanými důvody k rozvodům. Takhle, asi už nejsou tak nečekaný, když jsou ve studii, jo. Ale dobrý. Mimo jiné, za rozpady manželství často může dlouhé dojíždění do práce, no, to je pochopitelný, rozvod vašich přátel, nebo to, že se vám jako první dítě narodí holčička. To teda absolutně nechápu, jo, myslím, že v tom budou mít prsty cizí lidi, kteří vám říkají, no tak ještě chlapečka, ne? Nevyžádaný rady. Ale ten další důvod, ten je zajímavý. Prý je vážně nebezpečné dělit si domácí práce spravedlivě mezi oba partnery. Taky divný, ne? Jakože údajně se pak hlídáme, kdo jak maká a neštěstí je na světě a rozvodový právník za dveřmi. Tak opatrně, jo? Jako dámy teda nevím, jak s tou dělbou práce páč, já myslím, že pánové by jako mohli zvládnout něco málo, ale opatrně, už víme, jaký zbývají ty důvody, zkuste se tomu vyhnout, já bych ještě přidala zvednutý prkínko na záchodě a vydrží vám to navždy. K tomu další hity, za chvíli Hunter X a teď je tu Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hunter X právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. 17.17, něco si přejte? Doufám, že jste stihli, jo? Vidíte, i přání vám připomenem, jo? Všechny tyhle maličkosti, jo? Dáváme si tady spolu krásný nedělní odpoledne. Doufám teda, že ho máte krásný, jo? A já jsem třeba vždycky chtěla, abych jako ve filmu měla takový ten soundtrack k tomu, jo? Že jdete a třeba jste smutný, tak vám hraje smutná písnička. No a nebo je neděle odpo a vy vlastně chcete ještě trošku legrace, co? My vám takovýhle soundtrack děláme a moc rádi. Za chvilku Mark Ember, Fort Minor nebo Kamrat.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
3: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tamhle je to v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
2: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemný, ne?
4: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
2: Nevím, asi seskok z letadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
4: Tak není na co čekat. Protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
2: Hele, fakt jo, jakože zrovna tandemovej seskok.
3: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Let balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit. Tak teď je ta správná chvíle.
2: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
3: Ale musíš.
2: A ty jsi to zkoušel?
3: No já jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
2: Jako fakt nevím, no.
3: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
2: No tak jo, no teda.
3: Slibuješ?
2: No, na svou čest.
3: Okay.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: 18 jamek, jeden míč a spousta

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

kamarád, posloucháte Hit Radio. Na zajímavost z vědy. Chcete mít hubené děti? Tak je posílejte na kutě v předškolním věku nejpozději v 8 večer. Což není vůbec jednoduchý, jo. Ale údajně se to projeví v pubertě, kdy budou mít menší sklonek tlousnutí. Tak jenom až budou opět vás večer ukecávat a tahat navařený nudly, jak vlastně ještě vůbec nechtějí spát a tak, tak jim to zkuste vysvětlit vědecky. Třeba to zabere. Já posílám další hity, tohle je Adam Jurica.

0: Sonic právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne a pozor, pozor, zítra sice pondělí, to je jasné, ale to taky znamená snídaní šampionů a to taky znamená rychlou pětku. Ano, tu hrajeme i o prázdninách. A o co hrajeme už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Jo, můžete vařit v podstatě úplně jako on a vyhrát si to můžete už zítra ráno. 4 rychlé otázky, 4 správné odpovědi a je to vaše. Tak nezapomeňte ve snídaní šampionů a já držím pěsti.
1: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé váci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví.

0: i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
1: izol@vest.cz.
3: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraš, stop.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český hydrometeorologický ústav vydal předběžná varování před mimořádnými teplotami. Vedra se mají o slovo přihlásit nejprve v Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. Udeřit by měla ve středu odpoledne. Druhé varování začne platit ve čtvrtek. Vedra mají tentokrát udeřit ve třech krajích, a to v Libereckém, Moravskoslezském a na Vysočině. Vláda zítra asi odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Vláda se domnívá, že lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Populární obchod Tedy stáhl v Česku z nabídky pánev. Při testu se totiž zjistilo, že z jejího povrchu se mohou do potravin uvolňovat nespecifikované částice. Konkrétně se jednalo o výrobek Netbox s průměrem 28 cm za 200 korun. Na závěr si dáme počasí. V noci bude oblačno až polojasno, postupně od severozápadu dorazí déšť. Teploty se udrží mezi 20 až 15 stupni. Pondělí nabídne oblačno, přehánky, občasný déšť a nebo bouřky a teploty mezi 20 až 25 stupni. K večeru pak bude oblačnosti ubývat.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalparkplzeň.cz.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Beanstaňkov.cz.
2: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
3: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
5: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz

0: trička, rata, tada, dada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Hit Radio FM Plus.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.